0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno ve středu 19. srpna. Být zázračné dítě sebou nese i předpoklad, že stejně okouzlující bude vaše působení i v dospělosti. Jak taková očekávání naplnila osobnost dnešního radního vysílání, uslyšíte už za pár minut. Přeji vám pěkný poslech.

Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini nám za doprovodu souboru Resonanza Praga dohráli třetí část dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Dohráli 6 minut po 7 hodině a nás za chvíli čeká jiný Anton, tentokrát Antonín, a pochopitelně jde o našeho slavného Antonína Dvořáka. Z jeho romantických kusů se zaposloucháme do prvního v podání Jiřího Vodičky a Davida Marečka. Předtím ale ještě informace důležitá, o kom budeme dnes hovořit v první části ranního vysílání. Jejím rumunský skladatel George Enescu narodil se před 145 lety.

Dozněla kavatýna první z romantických kusů Antonína Dvořáka v podání Jiřího Vodičky a Davida Marečka. 7:10 přicházím také za vámi s předpovědí počasí pro dnešní den a hlavně pro hlavní město. Bude převládat oblačno, později odpoledne a večer čekáme od západu místy přehánky nebo občasný déšť s menší pravděpodobností možná i bouřky. Nejvyšší teploty se ale už posunou od těch včerejších, které byly trochu nízké, na ty, na které jsme si zvykli v těch dnech předchozích. Dnes už se vyšplhají k 25 až 27 stupňům Celsia. A my také šplháme dál v pomyslném časovém žebříčku, protože se teď posouváme k tvorbě Johanna Sebastiana Bacha, k první části Braniborského koncertu číslo 3 G-dur. Hraje muzikantika Kölna pod taktovkou Reinharda Gebla.

Slyšeli jsme první část braniborského koncertu číslo 3G dur Johanna Sebastiana Bacha v podání souboru muzikantika Köln pod taktovkou Reinharda Gebla. Je 7:15 a za chvíli si budeme moci připomenout slavný

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefit a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sport

0: částky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak nám Roman Novotný, Jiří Pospíchal a Ivo Kahánek hráli čtvrtou část Musique de cour Jeana Francéze Badinage. 7:26. A my se z Francie teď přesuneme trochu jinam, i když do Francie se za chvíli vrátíme. Přesuneme se totiž do Rumunska na jeden statek. Tam se v obci Liverny narodil slavný rodák tohoto zajímavého malého seskupení domečků, které dnes už je mnohem větší. A poznáte to tak, že ta obec už se nemenuje Liveny, ale George Enescu. Ano, narodil se tam slavný rumunský skladatel, který poprvé uzřel světa 19. srpna roku 1881, tedy před 145 lety. A naštěstí měl vnímavé rodiče, takže ti již rozpoznali, že ve 4 letech mohl hrát na klavír a v skutku hrál už ve 4 letech poměrně pěkně. V 5 nebo 6 letech začal komponovat a v 7 letech se dostal na Vídeňskou konzervatoř. Stal se jejím nejmladším studentem a dokonce v tak raném věku byl přijat jako první Nerakušan. Ovšem poté, co dostudoval nebo absolvoval ve 12 letech tuto instituci, se přestěhoval do Paříže a tam studoval dál, třeba u Žila Masneta.

Slyšeli jsme hudbu Luky Antonia Pretieriho, byla to árie z opery Scipione il Giovane v podání Jakuba Josefa Orlinského a také souboru Il Pomodoro pod vedením Maxima Emelianičeva. 7 hodin 33 minut a opět návrat k rumunskému skladateli 20. století, k Georgi Enescovi, který očaroval mnoho hudebníků už jako dítě a také jako mladý student pařížské konzervatoře. A to nejenom, když tam nastoupil jako nejmladší, jeden z nejmladších žáků, protože ten úplně nejmladší, tak to byl tehdy, když nastoupil na vídeňskou konzervatoř. Teď už jsme ale v Paříži a tam v 16 letech představil svoje zralé dílo, Poem Rumén, a pokračoval dál. Byl uznáván jako skvělý houslista a překvapivě nadaný skladatel. Měl možnost uplatnit své nadání jednak v dílech, která vycházela z rumunské lidové hudby, ale také projevoval hluboký zájem o orientální hudbu. A byl uznáván rovněž jako dirigent. Ve 20. letech debutoval v Americe jako dirigent na koncertě Filadelfského orchestru v Carnegie Hall.

0: Slyšeli jsme čtvrtou větu symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofieva s klasickou. Z této klasické nám právě v finále zahráli berlínští filharmonikové pod taktovkou Seiichi Ozawy. 7 hodin 38 minut a u hudby 20. století ještě zůstáváme, neboť dnes si připomínáme 145 let, které uplynuly od narození rumunského skladatele George Enesca. A kromě toho, že byl uznáván jako skladatel, vynikající houslista, tak byl také významným učitelem hry na housle. Mezi jeho studenty a slavné patřil například Yehudi Menuhin. Navíc to byl člověk, který miloval svoji vlast, i když v ní nemohl kvůli komunistickému režimu žít. Tak přesto se snažil prosazovat ve světě rumunskou nejenom lidovou, ale i soudobou rumunskou hudbu, tedy hudbu 20. století. A teď už uslyšíme, jak zní ta jeho. Zaposloucháme se do druhé části smyčcového oktetu C-dur. A protože je to oktet, spojili své síly dvě seskupení. Quatuor Eben a další kvartet Belcha Quotit.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu George Enesca, rumunského skladatele, který se narodil před 145 lety 19. srpna roku 1881 a jeho hudba zní moderně, neboť byl skladatelem 20. století a tak trochu i vizionářem. Slyšeli jsme druhou část jeho smyčcového okteta C-dur. Hrali nám dvě kvarteta, Quatuor Heben a Belcha Quartet. 7 hodin 48 minut a čas pro další skladbu, tentokrát z lyrických kusů Edvarda Hagerupa Grieg vybíráme Motýlka a jejím skladba, která zazní v podání anglického komorního orchestru pod vedením Okakamu. Solo na zobcovou flétnu má Michala Petry.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Myslivečka, byla to druhá část uvertýru číslo 2 a dur. Hrálo kolegium 1704 pod taktovkou Václava Luxe. A ještě 5 minut před 8 hodinou zazní tóny Gustava Holsta. A bude to třetí část z jeho svity pro orchestr Planety. Merkur, okřídlený posel.

0: Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Paula Freemana dohrál třetí část svity pro orchestr planety Gustava Holsta. My se na chvíli ocitli na Merkuru okřídleném poslu. Je 8 hodin, za chvíli uslyšíte zprávy a poté hudbu Žila Masneta a slavnou meditaci z opery Thais.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb EET a změny podmínek zaměstnávání státních úředníků budou patřit mezi hlavní body, které dnes bude projednávat Senát. Kontroverzní novelu stavebního zákona bude probírat nejdříve ve čtvrtek. Stavební novelu Senát nejspíše odmítne, stejně jako zákon o státních zaměstnancích. Odmítavé stanovisko senátní výbory přijali i k novele, kterou chce vláda zrušit pravomoci prezidenta k vedoucím stálých misí u mezinárodních organizací. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Poznamenal, že Spojené státy žádné rozhovory s Íránem neplánují. Tvrdil rovněž, že průliv klíčový pro přepravu ropy zůstává otevřený, a to i přesto, že v něm panuje omezený provoz a bylo hlášeno zasažení lodi vyplouvající z této úžiny. Náměstek iránského ministra zahraničí Kázem Garibabádí v zápětí na síti X napsal, že Trump žije v bludu. V Mariánských Lázních se rodina i veřejnost dnes rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel v neděli 9. srpna v chebské nemocnici den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve městě, kde v posledních desetiletích střídavě s Prahou žil. Zpočátku bude nad naším územím oblačno až zataženo. Během dne bude zejména na jihu území místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27, na jihu Moravy může být až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. To je ze zpráv a posomom vše. Nyní se zaposlouchejme a meditujme s meditací z opery Thais Žila Masneta.
1: Jsme Klasik Praha.

Anne-Sophie Mutter a také vídeňští filharmonikové nám dohráli pod vedením Jamesa Levina meditaci z opery Thais Gilles Masneta. Dohráli 9 minut po 8 hodině. A už za chvíli uslyšíme solo Franze Josefa Zeliga. Je to vynikající pěvec a ten nám zaspívá árii Osmina, a to z opery Únoze ze Sarajevu Wolfganga Amadea Mozarta. Ještě předtím je tu ale informace o jedné dopravní nehodě, ta komplikuje provoz na Bubenském nábřeží.

0: To zněla hudba Wolfganga Amadea Mozarta, slyšeli jsme árii Osmina z Únosu ze Serailu. Zpíval náma Franz Josef Zelich a byl provázen byl souborem Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nese Cegana. Je 8 hodin 13 minut a my vyrazíme za dalším zajímavým výletem téměř do Orientu, neboť se zaposloucháme do tónu filmu, ve kterém ovdovělá učitelka Anna podnikla něco, co bylo pro ženu ve viktoriánské Anglii naprosto nezvyklé. Rozhodla se odjet se svým synem na dobrodružnou cestu do neznámé země, do Siamu. Jak to celé dopadlo, jste měli možnost vidět, anebo budete mít možnost vidět, pokud jste tento snímek neměli možnost zahlednout někdy v televizi a nebo být na něm v kině, tak je to film Anna a král, který měl premiéru v roce 1999. Hudbu k němu složil George Fenton a my teď uslyšíme, jak ji zahraje studiový orchestr.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z díla Daniela van Goense, a to skerco, které nám zahrál Jiří Hudec na kontrabas a Haruko Watanabe na klavír. 8 hodin 24 minut a čas pro hudbu Arnolda Schönberga. Zaposloucháme se do páté části jeho Zjasněné noci v podání souboru, který už neexistuje, přestože hráči jeho seskupení stále hrají. Je to Lipa Music Sextet, který vznikl jen pro hudební festival v roce 2019. Pochopitelně je to Mezinárodní hudební festival Lipa Muzika. A členové toho seskupení byli Josef Špaček, Tobias Feldman, Sergej Malov, Matej Šic, Gabriel Švábe a Tomáš Jamník.

Soubor Lípa Muzika Sextet nám dohrál pátou část z Jasněné noci Arnolda Schönberga a dohrál těsně před 8:30. Nyní už vyrazíme do světa a podíváme se do Španělska s hudbou Emanuela Chabriera. A to už je jasné spojení, které napovídá, že uslyšíme Rapsodii pro orchestr España, tentokrát v podání vídeňských filharmoniků.

0: Krátký výlet do Španělska, ale moc pěkný. Rapsodie pro orchestr España Emanuela Šabriéra dozněla na rádiu Klasik Praha v ranním vysílání v podání vídeňských filharmoniků. Řídil je John Elliot Gardiner. Je 8:56 a my se opět vypravíme, tentokrát jen do Rakouska. Je to blíž, ale je to také moc pěkný výlet. Zaposloucháme se totiž do hudby Josefa Haydna, do druhé části symfonie číslo 101 D dur a znáte ji jako Hodiny. Hrát nám bude londýnský soubor London Classical Players pod taktovkou Rogera Norringtona.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byly hodiny, které nám dohrál orchestr London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona. Pochopitelně šlo jenom o jednu část symfonie číslo 101 D-dur Josefa Haydna, tedy druhou část. Za 2 minuty bude 8:45, to jsou ty hodiny, které právě teď potřebujeme, ale potřebujeme také trochu další pěkné hudby a tou bude od Bohuslava Martinů ukázka z jeho Koncerta Grossa pro komorní orchestr. Solo na klavír bude mít Josef Hála a Petr Jiříkovský a doprovázet ji bude Pražský komorní orchestr pod vedením Ondřeje Kukala.

0: Klasik Praha.
1: Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského gelata.
5: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak nám Alison Balsam zahrála solo v hudbě z opery Julius Caesar v Egyptě Georga Friedricha Händla. Doprovázel ji soubor Scottish Ensemble. Nyní nás čeká už poslední skladba ranní nabídky a její od Ralpha von Williamse koncert pro basovou tubu a orchestr F-moll a z něj druhá část. Solo zahraje Patrick Herrild, doprovází londýnský symfonický orchestr pod vedením Brydena Thompsona.

0: Dozněla hudba Ralpha von Williamse. My se zaposlouchali do díla z roku 1954, kdy bylo autorovi 82 let. Ovšem mnohem mladší byli účastníci nahrávání této skladby. Například Patrick Harold a i další hráči doprovázejícího souboru londýnského symfonického orchestru pod vedením Brightona Thompsona. Druhou část koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll Ralpha von Williamse také končí dnešní ranní vysílání Rádia Klasik Praha. Dopolední, které jsem měl před chvílí na jazyku, to začíná až nyní v 9 hodin a provázet vás jim bude Ondřej Fischer. Filip Sichra se loučí a přeje pěknou středu.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 19. srpna, 9:05. Svátek dnes slaví Ludvík, tak všem Ludvíkům přejeme všechno nejlepší. A od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás se zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás jako obvykle na frekvenci 98,7, také nás můžete naladit prostřednictvím digitálního vysílání DAB+, v mobilní aplikaci a nebo skrze naše webové stránky klasikpraha.cz, kde také najdete spoustu zajímavých aktualit z kultury, informace o našich pravidelných pořadech a další články. No a právě teď nám dozněla v našem programu hudba Antonína Dvořáka. Byla to třetí část z cyklu Legendy, který původně je určen pro čtyřruční klavír. Tady to byla tedy orchestrální úprava, kterou nám zahrála Pražská komorní filharmonie pod vedením svého zakladatele Jiřího Bělohlávka. Pražská komorní filharmonie je dnes tedy orchestr vystupující pod názvem Prague Philharmonia, zahájí svou příští sezónu v pátek 4. září v Dvořákově síni Rudolfina pod taktovkou současného šéfdirigenta Emanuela Vioma. S orchestrem tam vystoupí houslista Blake Pulio, co by tedy jaksi zahraniční hvězda jako solista v houslovém koncertu Samuela Barbara. Kromě toho ještě bude na programu také Beethovenova Osudová a symfonieta Bohuslava Martinů pro komorní orchestra a klavír, nazvaná La Jolla podle místa v Kalifornii, kde si tedy toto dílo od Bohuslava Martinů objednali. Tak tento program přednese Prague Philharmonia v pátek 4. září v Rudolfinu na zahajovacím koncertě nové sezóny a my pokračujeme teď v našem dopoledním programu hudbou Roberta Schumanna. Duet pro violončelo a housle, ještě s průvodem klavíru, bude tedy skladba z cyklu Fantastické kusy opus 88, kterou nám zahrají bratři Reno a Gautier Capissonovi společně s Martou Argerich.

Melancholický duet pro violončelo a housle nám teď zahráli bratři Capisonovi, francouzští hráči na smyčcové nástroje, které oba slýcháte pravidelně v našem vysílání. Renaud tedy hrál na housle, Gautier na violončelo. Tento duet z fantastických kusů opus 88 Roberta Schumana a spolu s nimi ještě na piano hrála Marta Argerich. Teď opět něco ve svižnějším tempu, bude to árie Ne l'impero di Cupido, která pochází z opery Falstaff. Již napsal samozřejmě na motivy Shakespeareovy hry Veselé paničky Windsorské Antonio Salieri. Skladatel nepříliš dobré pověsti, přestože ve své době tedy patřil k nejvýznamnějším autorům a také pedagogům. No a jeho pověst se částečně pokusil napravit i basbaritonista Adam Plachetka se souborem Czech Ensemble Barok, protože natočili na album vydané před 4 lety jak Mozartovi, tak i Salieriho operní árie. Tak jednu z těch Salieriho si teď poslechneme. Adam Plachetka nám ji zaspívá za doprovodu zmíněného orchestru Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka.

Veselou árii Nell'impero di Cupido ze Salieriho opery Falstaff nám zaspíval Adam Plachetka, doprovázený souborem Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka. Ukázka z alba, které vyšlo před 4 lety a které tedy vedle sebe staví jak Mozartovi, tak i Salieriho nejpovedenější operní árie pro hlubší mužský hlas. No a dále tu mám hudbu Bedřicha Smetany, jeho cyklus Sny a část V saloně. Nostalgickou náladu navodí touto skladbou na nahrávce pianistka Jitka Čechová, vynikající interpretka Smetanovy klavírní tvorby.

Zasnili jsme se s touto částí Smetanova klavírního cyklu Sny pojmenovanou V saloně, kterou nám právě teď ve vysílání Rádia Klasik Praha zahrála pianistka Jitka Čechová. Dále se podíváme do Paříže, tam se odehrává populární film Amélie z Montmartru, k němuž neméně populární soundtrack zkomponoval na začátku tohoto tisíciletí skladatel jménem Jan Tiersen. My uslyšíme teď hudbu z tohoto francouzského filmu v podání houslistky Ester Abrami, vycházející hvězdy mladé generace houslistů, která se na svém albu vydaném v roce 2023 věnovala právě filmovým melodiím a hudbu z tohoto filmu si takto natočila ve více stopách pomocí lupru.

0: Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Klasik Praha zaznělo teď ve zkrácené verzi Ravelovo slavné Bolero, které jinak trvá přes čtvrt hodiny. Tady to byla tedy verze pouze tříminutová, kterou zahrál černohorský kytarista Miloš Karadaglič v této úpravě pro kytaru a orchestr. Máme teď 9:58, posloucháte Klasik Praha a další skladba, která zazní, ta se jmenuje Introdukce a Rondo Capriccioso, neboli tedy úvod a rozmarné rondo. Skladbu napsal francouzský autor Camille Saint-Saëns původně pro legendárního houslového virtuóza Pabla de Sarasateho a nám ji teď zahraje Anne-Sophie Mutter, kterou na klavír doprovodí její dlouholetý spolupracovník pianista Lambert Orkis.

Tak to byla živá nahrávka virtuózní skladby Camille Saint-Saense se solovými houslemi, kterou autor nazval Introdukce a Rondo Capriccioso a kterou věnoval Pablovi de Sarasatemu, legendárnímu španělskému houslovému virtuózovi. Ovšem na této nahrávce jsme slyšeli německou houslistku Anne-Sophie Mutter, kterou na piano doprovázel Lambert Orkis. No a dále tady mám velice rané dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to Andante z autorovy teprve páté symfonie B-dur a těmto Mozartovým raným symfoním se na nahrávce věnoval soubor The English Concert, jejichž snímek si tedy teď poslechneme. Budou hrát pod vedením Trevora Pinoka, no a dále pak ještě třeba hudba George Gershwina, Josefa Suka a dalších zazní už brzy tady na frekvenci 98,7.

To byla hudba složená dítětem, druhá věta z Mozartovy symfonie číslo 5 B-dur, kterou nám teď zahrál soubor The English Concert, řízený Trevorem Pinnockem, jenž se věnoval na zajímavém albu právě Mozartovým raným symfoniím. Tuto pátou symfonii konkrétně Mozart zkomponoval ve věku 9 let. Dále nás čeká hudba Vítězslavy Kaprálové, její Svita Rustika, skladba, která je inspirována lidovou hudbou, jak už název napovídá, venkovská svita, ale také třeba Stravinského balety. No a nám teď první větu z této svity zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Ivanoviče. A dále nám pak zaspívá třeba také komorní sbor Voices 8, zahraje nám houslista Josef Suk mladší. Také uslyšíme část z Gershwinovy opery Porgy a Bess. To vše ještě před 10. hodinou tady na Rádiu Klasik Praha.

0: O americké řece Shenandoah, která protéká Virginii a západní Virginii, nám teď zpíval britský vokální soubor Watches 8. Byla to tedy tato známá americká lidová píseň v úpravě Thomase Hewita Jonese pro komorní sbor. No a vokální soubor Watches 8, který patří k předním světovým komorním sborům, ten můžete slyšet i tady v České republice na festivalu, který bude probíhat v září v Moravskoslezském kraji. Bude to svatová Václavský hudební festival. Tam se Watches 8 představí ve čtvrtek 17. září od 19 hodin s pestrým programem, kde bude znít hudba od renesance až po Bobbyho McFerrina nebo Simona a Garfunkla v různých zajímavých úpravách. Tak pokud máte zájem o koncert těchto vokálních hvězd, tak je můžete tedy zhlédnout a vyslechnout naživo ve čtvrtek 17. září v Ostravě v Evangelickém Kristově kostele. Více informací o programu celého svatováclavského hudebního festivalu najdete také na webových stránkách této události, které jsou shf.cz. No a my budeme pokračovat za chvíli hudbou Josefa Suka Burlesku z autorových 4 kusů pro housle a klavír. Nám za chvíli zahraje skladatelův vnuk, houslista Josef Suk mladší, a na klavír ho doprovodí pianista Jan Panenka.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 5:05, toto byla hudba Josefa Suka, slyšeli jsme burlesku z autorových 4 kusů pro housle a klavír, skladba z roku 1900. No a houslista Josef Suk mladší, skladatelův vnuk a tedy pravnuk Antonína Dvořáka, hrál na této nahrávce společně s pianistou Janem Panenkou. Před 10:00 teď ještě zazní krásný milostný duet z Gershwinovy opery Porgy a Bess. To je opera, od jejíhož vzniku a premiéry jsme si loni připomínali 90. výročí. Autor napsal tuto operu na libreto vytvořené částečně jeho bratrem Irou Gershwinem, částečně dramatikem Duboisem Haywardem, který byl také autorem literární předlohy k této opeře. No a tento milostný duet Bess, You Is My Woman Now ze druhého dějství nám teď zaspívají sopranistka Cynthia Hayman v roli Bess a basbaritonista Willard White v roli Porgyho za doprovodu londýnské filharmonie. Harmonie.

Pět minut po 10. hodině zazněla teď hudba Antonia Vivaldiho. První část z koncertu F-dur tohoto barokního skladatele nám zahrál hoboista Vilém Veverka, doprovázený souborem Ensemble 18+. Posloucháte Radio Klasik Praha, další skladbu nám také zahrají čeští interpreti. Poslechneme si Dvořáků v houslový koncert a mol, ovšem tentokrát v podobě, v jakého možná neslýcháte běžně. Bude to nahrávka na dobové nástroje v podání souboru Muzika Florea, který se historicky poučené interpretaci Dvořáka věnuje už celou řadu let, natočili mimo jiné v této podobě všechny Dvořákovy symfonie. No a nová živá nahrávka vydaná letos v lednu, tam zní Dvořákův houslový koncert, jak ho Muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla natočila na koncertě loni v den státního svátku 28. října ve Vršovickém Vzletu se solistou Romanem Patočkou, který se nám tedy teď představí v druhé větě Dvořákova houslového koncertu.

Z Dvořákova slavného houslového koncertu a moll jsme tentokrát měli možnost v našem dopoledním vysílání vyslechnout druhou větu. Byla to dobově poučená interpretace souboru Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. No a solo hrál houslista Roman Patočka na této nahrávce, pořízené živě loni ve Vršovickém Vzletu a vydané letos v lednu, kde kromě této Dvořákovy skladby také najdete symfonii číslo jedna od Zdeňka Fibicha. No a pokud máte rádi Dvořákův houslový koncert, tak v podání světové hvězdy houslistky Hilary Hahn ho můžete slyšet také třeba letos na festivalu Dvořákova Praha 12. září ve Dvořákově síni Rudolfina od 20 hodin. Solistku doprovodí Vídeňská filharmonie a slyšet ho tedy můžete pouze, pokud už máte lístek, protože koncert už je vyprodán, ale mnoho dalších ještě není v rámci letošního ročníku Dvořákovy Prahy, takže více informací najdete na webových stránkách dvořakovapraha.cz. Teď uslyšíme hudbu Aloise Háby, skladatele, kterého si mnozí spojují především s čtvrttónovou hudbou a dalšími mikrointervaly, jichž byl průkopníkem, ale psal také pro běžný půltónový klavír. No a všechny jeho skladby pro tento konvenční nástroj natočil pianista Miroslav Beinhauer na album vydané loni u Suprafonu, které sklidilo velmi pozitivní recenze. Teď nám právě zmíněný pianista, který je specialistou na hábu.

Stejně jako mnoho jiných autorů 20. let minulého století, i Alois Hába se nechával rád inspirovat dobovými populárními tanci, což se projevilo třeba v tomto jeho cyklu Čtyři moderní tance pro klavír, ze kterého nám čtvrtou část tango teď zahrál pianista Miroslav Beinhauer, jenž se tedy Hábově tvorbě dlouhodobě věnuje. Je také jediným hráčem, který ovládá Hábovo šestinotónové harmonium. Ještě zůstaneme u odlehčenější hudby, teď to bude muzikálová píseň, kterou můžete znát dobře z muzikálu Singing in the Rain, Zpívání v dešti, z roku 1952, kde ji zpíval Gene Kelly, zároveň také režisér filmu. Ovšem píseň je starší než tento muzikál, vznikla už v roce 1929, napsal ji Nacio Herb Brown a my si ji teď poslechneme v podání violončelisty Gautiera Capisona a Bretaňského národního orchestru.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Eight, Ibai Čem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Energický šavlový tanec z Chačaturianova baletu Gajané asi není třeba dlouze představovat. My jsme ho teď poslouchali v této svérázné cymbálovkové úpravě, kterou nám zahrál houslista Nemanja Radulovič spolu se svými kolegy. Je 10:30 a teď opět starší hudba, bude to Mozartova opera Figarova svatba a známá cherubínová arie Voices a Peteke Kozae Amor, kterou nám teď zaspívá Magdalena Kožená. Její manžel Simon Rattle bude na nahrávce řídit Orchestra of the Age of Enlightenment, tedy orchestra doby osvícenství.

Známou kerubínovú árii Vojke Sapete, ke Kozae a mor z Mozartovy opery Figarova svatba nám za doprovodu orchestru osvícenského věku zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožena, která bude mimochodem letos rezidenční umělkyní festivalu Dvořákova Praha, který začíná už 5. září. Magdalena Kožená se tam představí v rámci několika programů s klavíristou Kyrillem Gerštajnem v Rudolfinu 7.9. To bude písňový program s písněmi Dvořáka samozřejmě, ale také Bartoka, Rachmaninova nebo Schulhoffa. Pak se představí třeba i v rámci barokního programu 16.9. Také tedy uvede v rámci Dvořákovy Prahy v Anežském klášteře mladé talenty. No a více o jejím působení na letošním ročníku i v dalších festivalových koncertech najdete i na webových stránkách dvořakovapraha.cz. Dále tu mám hudbu Gustava Holsta z jeho baletní svity S dur si poslechneme energickou část pojmenovanou Karneval, kterou nám zahrají slovenští rozhlasoví symfonikové. Pak také třeba Juan Diego Flores, tenorista, který nám zaspívá arii z francouzské opery Lakme, pianista Jan Lišiecký nebo také mezzosopranistka Lea Desandre společně s loutnistou Tomasem Danfordem. To budou interpreti, na které se můžete těšit už v nejbližších minutách našeho dopoledního vysílání.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je 10 minut před 11. a hrál nám pianista Jan Lišecký, který je sice kanadským hráčem, ale má polské kořeny a tak je mu samozřejmě blízká hudba Friderika Chopina. Právě od tohoto autora nám teď zahrál Jan Lišecký závěrečný Kujawiak, což je tedy polský lidový tanec, který Chopin využil ve své fantazii na polská témata a dur pro klavír a orchestr. Jana Lišeckého doprovodila Labská filharmonie a dirigent, ten byl taky polský, byl to Křištof Urbaňský. Za chvíli uslyšíme něco smutnějšího, bude to John Dowland a melancholická píseň Flow My Tears, neboli Kaňte mé slzy, kterou nám zaspívá mezzosopranistka Lea Desandre, doprovázená loutnistou Thomasem Dunfordem. Skladba, se kterou si také připomeneme letošní 400. výročí Dowlandova úmrtí.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Ladíte Klasik Praha.

Flow my tears, skaňte mé slzy. To je melancholická píseň, kterou napsal John Dowland, anglický loutnista, skladatel, autor madrigalů i tanečních skladeb pro loutnu, který působil v alžbětinském Londýně, také v Dánsku na dvoře Kristiana IV. A po návratu do Anglie pak zase na dvoře Jakuba I. Všechny tyto panovníky oblažoval svou hudbou. No a tato melancholická píseň patří k nejznámějším Dowlandovým dílům. Je to druhá část jeho druhé knihy písní Neb árií a my jsme ji poslouchali v podání mezzosopranistky Lei de Sandra, kterou na loutnu doprovodil Thomas Danforth, loutnista, který mimochodem Dowlandovský program přivezl letos i tady do Prahy na festival Pražské jaro u příležitosti 400. výročí úmrtí Johna Dowlanda. Teď nám zahraje soubor Belfiato Quintet, bude to Janáčkova hudba, poslechneme si první část z Janáčkova dechového sextetu Mládí, což je sextet s tímto názvem, který Janáček příznačně napsal ve věku 70 let.

0: 6 minut po 11. na Klasik Praha zazněla hudba pravděpodobně z pera Michaela Haydna, mladšího bratra slavnějšího Josefa Haydna. Solo na hornu hrál Přemysl Vojta a doprovázel ho soubor Haydn Ensemble Prague, konkrétně to byla třetí věta z koncertu D-dur. No a dále teď následuje pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme skvělé nové živé klavírní album.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje nové živé album s posledními třemi klavírními sonátami Ludwiga van Beethovena. Nahrávka byla pořízena loni v říjnu v tokijské koncertní síni Suntory Hall a vyšla koncem července u vydavatelství Decca. Svou dlouholetou interpretační zkušenost s těmito klenoty klavírní literatury na nahrávce uplatnila legendární britsko-japonská pianistka Mitsuko Uchida. Stejný repertoár natočila už před 20 lety na oceňované studiové album, nyní jej doplnila i živý snímkem těchto sonát, zaznamenaným před 2000 publikem. Klavírní sonáty číslo 30, 31 a 32 napsal Beethoven v letech 1820 až 22 a vyznačují se myšlenkovou hloubkou, stylovou pestrostí a progresivním a invenčním přístupem k formě. Album získalo v zahraničních médiích veskrze pozitivní recenze vyzdvihující působivé, avšak přiměřené kontrasty a oduševnělý nicméně komunikativní výraz, který 77letá umělkyně skladba vám vtiskla. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba si poslechneme Adagio ze sonáty číslo 31. Hraje Mitsuko Uchida.

Na Rádiu Klasik Praha jsme vyslechli krásné adagio z Beethovenovy klavírní sonáty číslo 31, jedné ze tří posledních sonát tohoto skladatele, které nově natočila na své živé album vydané koncem července u vydavatelství Deka pianistka Mitsuko Uchida. Více informací o této její nové nahrávce najdete i na našich webových stránkách. No a nás teď dále čeká barokní hudba. Bude to římská skladatelka jménem Francesca Campana a její píseň ze 17. století, která se jmenuje E Giarottolo Strale, neboli Již zlomen je šíp. Zpívat nám bude mezzosopranistka Luciana Mancini a doprovázet ansámbl L'Arpeggiata.

Soubor Larpeggiata vydal v roce 2024 zajímavé album se skladbami barokních ženských skladatelek, které působily v Itálii 17. století. Jednou z nich byla i Francesca Campana, od které jsme teď poslouchali tuto píseň E Giaro Tolo Strale, kterou zpívala Luciana Mancini a doprovázel tedy zmiňovaný soubor Larpeggiata pod vedením Kristýny Pluhar. No a v Itálii ještě zůstaneme teď se čtvrtou symfonií Felixe Mendelsona, přezdívanou Italská. K níž autora inspiroval její, tedy jeho pobyt v Itálii, který podnikl a navštívil mimo jiné také Neapol. Tam byl svědkem náboženského procesí, jehož pomalý krok ho údajně inspiroval k této druhé části čtvrté symfonie Andante con moto. A my si teď tuto druhou větu poslechneme z nahrávky Pražské komorní filharmonie. Dirigovat bude Jiří Bělohlávek.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato.

0: To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

Poslouchali jsme filmovou hudbu Alexandra Desplata, francouzského filmového skladatele, oceněného několika Oscary i Zlatými glóby. No a toto téma, které teď zaznělo, stvořil Despla pro film Francouzská depeše, 5 let starý snímek z roku 2021, režiséra Wese Andersona. No a nahrávka, kterou jsme teď poslouchali, tak to byla nahrávka, kde sám autor řídil pařížský orchestr, Orchestre de Paris. Vyšla v loňském roce a Alexandre Desplat si tedy diriguje na tomto albu sám své vlastní filmové melodie. Teď nás čeká nahrávka souboru The Sixteen pod vedením Harryho Christopherse. Je to soubor, který má dlouhou tradici. Příští rok už tomu bude 50 let od jeho založení. A zaspívají nám teď část Gloria ze slavné mše od renesančního římského skladatele Giovanniho Pierluigiho da Palestrina. Je to mše papeže Marcela, Missa Pape Marcelli, která byla určena pro papežskou korunovační mši papeže Marcela II., jenž se údajně tedy ve funkci příliš dlouho neohřál, vládl pak pouze 22 dnů, ale mše, která vznikla pro jeho korunovaci, ta už přetrvává staletí a je jedním z nejvýznamnějších vzorů renesančního kontrapunktu.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu Karla Marie von Webera. Byla to třetí věta z klavírního koncertu číslo 2 Es-dur tohoto romantického německého skladatele. A solo na piano hrál Marek Drevnovský, kterého doprovázel symfonický orchestr Polského národního rozhlasu. Dirigoval Antoni Witt. Ke klavíru se ještě za pár minut vrátíme. Stravinského hudbu nám zahraje za chvíli klavírista George Lee, ale ještě předtím tady mám krásnou hudbu barokní. Autorem je Heinrich Ignaz Franz Bieber, nejen skladatel, ale také významný houslový virtuos své doby. Z jehož sonáty číslo 6 teď uslyšíme část, která je pojata jako passacaglia, tedy forma variační nad stále se opakujícím basem, a bude nám hrát ansámbl Romaneska společně s houslistou a dirigentem Andrewem Menzím.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 12:05 a ze stravinského baletu Petruška jsme teď poslouchali část pojmenovanou Petrušku v pokoji v klavírní transkripci samotného autora, kterou Stravinský vytvořil pro pianistu Artura Rubinsteina. Na této nahrávce byl interpretem George Lee, který natočil tuto Stravinského hudbu na své album vydané před 2 lety. No a ještě 12:00 přijde do našeho vysílání Bouře. Tentokrát to nebude ta Vivaldiho, ale bude to Bouře z Beethovenovy 6. symfonie, takzvané pastorální nahrávka Curišského Tonhalle orchestru pod taktovkou Davida Zinmana.

0: Bouře neboli čtvrtá část z Beethovenovy šesté pastorální symfonie se zvolna uklidnila v podání curišského Tonhalle orchestru a byla to také závěrečná skladba našeho dnešního dopoledního programu, který bude pokračovat za chvíli hudbou Richarda Strause. Teď je 12 hodin a za malý okamžik uslyšíte valčíkovou hudbu z opery Růžový kavalír, pak také třeba hudba Claude Debussyho, rovněž Johanna Sebastiana Bacha, Mozarta, Mendelsona, Rachmaninova, ale i filmová hudba. To vše zazní tady na Rádiu Klasik Praha už v nejbližší hodině našeho programu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezkou středu, třeba ve společnosti Rádia Klasik Praha, a budu se těšit na slyšenou opět zítra v obvyklém čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezký dobrý den od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Vás zdraví Bára Sedláčková. Právě dozněl valčík ze třetího dějství opery Růžový kavalír Richarda Strause. Berlínští filharmonikové nám hráli, Karl Böhm dirigoval. No a co nás dnes čeká? Za malou chvíli si pustíme svitu Dětský koutek Claude Debussyho, potom třeba koncert pro klavír a orchestr Johanna Sebastiana Bacha, no a potom třeba hudbu z filmu Stará puška. No a mezi třetí a čtvrtou budeme dnes opět soutěžit a budeme soutěžit o dvě vstupenky na jeden z koncertů festivalu Svatovícké hudební večery. Takže se máte na co těšit. No ve 13 hodin nás budou čekat zprávy, no a mezi tím spousta skvělé hudby, nejlepší hudby za posledních 500 let.

Tohle byla Světa dětský koutek Claude Debussyho, Státní filharmonie Košice nám hrál, Petr Breiner dirigoval, no a Gerald Garcia hrál na kytaru. To je moc hezká věc. Úplně si představuju, jak sedím u toho dětského koutku a koukám se na ty děti, když to poslouchám. Jak si hezky hrají. No, doufám, že vy, pokud třeba sedíte u dětského koutku, takže u toho pijete ve 12 hodin 13 minut pěkně po obědě nějakou dobrou kávu, a nebo že třeba jsou děti někde na táboře a vy máte možná ke konci srpna trošku čas na to se i před začátkem školního roku trochu nadechnout. Johann Sebastian Bach a jeho koncert pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll, první věta, to je to, co nás čeká na našem playlistu právě teď. Pokud byste ho chtěli znát kompletní, podívejte se na náš web klasikpraha.cz.

Akademie svatého Martina v Polích pod taktovkou Moray Ferrari a nám hrála a Moray Ferrari, a to bylo to solo, které jste slyšeli, nebo to bylo, ona nám to solo hrála. Teď nás čeká ukázka z alba Le Choses de la Vie, Cinema 2, které vyšlo před 2 lety, kterým Renaud Capuçon navazuje na své úspěšné filmové album Cinema z roku 2018. Ovšem tentokrát natočil hudbu výhradně francouzských filmových skladatelů. No a nám zahraje soubor Le Siècle právě s Renaud Capuçonem, a Le Siècle je renomovaný francouzský orchestr, který se zaměřuje na stylovou interpretaci hudby od 17. do 21. století a vznikl v roce 2003. Duncan Ward tady bude řídit právě tenhle francouzský soubor. No a my uslyšíme hudbu z filmu Stará puška, Le Vieux Fusil z roku 1975. To byl poslední film, ke kterému složil hudbu skladatel François Drubet, a tam on získal Césara za nejlepší hudbu, ale až posmrtně, protože zemřel v roce 1975, v tom samém roce, kdy byl ten film uvedený.

0: Klasik Praha.
1: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8. Oh.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Užijte si babí léto plné Hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů.

0: dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To bylo krásné, vidíte. Slyšeli jste píseň Je t'aime, miluji tě, z alba Madita Moor, řekl mi Moor láska, a které vyšlo v roce 2026, tedy letos u Alpha Classics, s neoposlouchanou francouzskou písňovou tvorbou. Natočili ho společně mladá francouzská sopranistka Julie Rose a vítězka pěvecké soutěže Operalia, též interpretka barokní hudby. No a Susan Manoff, zkušená americká klavíristka, která působí ve Francii. To je krásné, vidíte, to se mi líbí, když se takhle spojí dvě ženy a ještě natočí neoposlouchaný písňový repertoár, který vlastně možná někdo zná, ale spíše pokud třeba žije ve Francii a zabývá se nějakou starší hudbou. Je t'aime, humorná pěvecky virtuózní píseň od soudobé francouzské skladatelky Isabelle Albuquerque, která se narodila v roce 1938, právě která je proslulá zejména vokální hudbou. Nádhera. No a teď zase zpátky k mužům, Wolfgang Amadeus Mozart a jeho symfonie číslo 6 F-dur.

Třetí věta symfonie číslo 6 F-dur, to je to, co jste právě teď slyšeli, zahrál nám The English Concert Trevor Pinnock, dirigoval. No a my si teď pustíme se Noci svatojánské, hudbu ke hře Williama Shakespeara. Uslyšíte svatební pochod Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Zahraje orchestr Bachova festivalu v Oregonu, Helmut Rilling diriguje.

Byl svatební pochod a na Radiu Klasik Praha Felix Mendelssohna Bartholdyho vystřídá Sergej Rachmaninov, Etude tableau Esmol a Marek Kozák nám ho zahraje na klavír.

Slyšeli jste krásnou Edith Tableau Serge Rachmaninova, zahrál nám Marek Kozák. No a nás už teď čeká koncert pro dvoje, housle, smyčce a basso continuo. Uslyšíme třetí větu Johanna Sebastiana Bacha, koncerto Keln nám zahraje a na housle Giuliano Carmignola a Mayumi Hirasaki.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Profi vonia, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla Cavatina Rossini z lazebníka sevilského Joaquina Rossiniho. Lena Belkina nám zpívala tu Cavatinu a doprovázeli ji orchestr Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Alessandra de Marchiho. Teď si pustíme bondovku, pustíme si hudbu z filmu Dech života z roku 1987. Autorem není nikdo jiný než John Barry.

0: Tak tohle byla hudba z filmu Dech života James Bond. No a složil ji John Barry, jak už jsem předtím říkala. No a protože je 12 hodin 59 minut 57 8 vteřin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí dnes v noci silné bouřky. V noci na pátek se mohou bouřky doprovázené nárazy větru a kroupami objevit také v pásu na jihovýchodě země. Ve výstraze to dnes uvedl Český hydrometeorologický ústav. Britský premiér Andy Burnham chce do Vánoc zajistit nocleh pro všechny tamnější lidi bez domova. Bude na to potřebovat asi 12,5 miliardy korun. Podle oficiálního odhadu v Anglii loni na podzim přespávalo na ulici na 5 000 lidí. V Mariánských Lázních se předpolednem přišli lidé naposledy rozloučit se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna ve věku nedožitých 94 let. Dnes bude většinou oblačno, hlavně večer s malou pravděpodobností možnost přehánek, no a nejvyšší teploty se pohybují mezi 25 až 27 stupni Celsia. Tolik zprávy v jednu hodinu, další nás čekají v 18 hodin.
1: Jsme Klasik Praha.

Pepe Romero nám hrál na kytaru a Barry Davis na anglický roh. Slyšeli jste koncert s Aranjuez pro kytaru a orchestr? Druhou větu z něj Adagio. Joaquín Rodrigo tedy byl autorem této hudby. No a Academy of St. Martin in the Fields, Akademie svatého Martina v polích pod taktovkou Nevilla Marinera nám také hrála. Teď nás čeká ve 13 hodin 13 minut. Honem, něco si přejte než za 6-5 vteřin. No, už budeš 13 hodin 14 minut, tak nás čeká ukázka z alba Tuma Vespere z roku 2024, čtvrtého alba, na němž se soubor Czech Ensemble Barok věnuje hudbě Františka Ignáce Antonína Tumy. Skladatele na pomezí pozdního baroka, klasicismu a galantního slohu. Vysoce byla ceněna jeho chrámová tvorba, a to právě i pozdějšími vídeňskými klasiky. V roce 2024 se připomínalo 320 let od jeho narození, protože se narodil v roce 1704. No a my si tedy pustíme jeho uvertýru C-dur, pustíme si první část Adagio, no a Czech Ensemble Barok pod taktovkou Romana Válka nám zahraje.

0: Klasik Praha.
1: Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Německý hoboista a skladatel Ludwig August Lebrun. Vy jste slyšeli právě jeho koncert číslo 1 D-moll pro hoboj a orchestr. No a slyšeli jste tedy třetí větu Rondo Allegro. Mahlerův komorní orchestr nám hrál, Claudio Abbado dirigoval, Albrecht Mayer hrál na hoboj. A teď si pustíme předehru Orfea v podsvětí Žaka Offenbacha. Zahraje nám symfonický orchestr rozhlasu, slovenského rozhlasu v Bratislavě. Martin Zigard diriguje.

Dozněla předehra operety Orfeus v podsvětí Jacquese Offenbacha. No a teď ji vystřídá symfonie v F-dur. Uslyšíme druhou větu této symfonie a složil ji František Xaver Richter. Helsinský barokní orchestr nám zahraje a po Häkkinen diriguje.

František Xaver Richter a zahrál nám jeho hudbu Helsinský barokní orchestr pod taktovkou Aapo Häkkinena. No a teď už se vrátíme zpátky domů. Bohuslav Martinů a jeho smyčcový kvartet číslo 3. My si pustíme první větu. No a půjde o nahrávku smyčcových kvartetů v podání Pavel Haas kvartetu, které vyšlo loni u Suprafonu. Album získalo řadu mezinárodních ocenění a Pavel Haas kvartet provedl právě kompletní kvartety Bohuslava Martinů mimo jiné i ve Wigmore Hall. No a tento smyčcový kvartet, který my uslyšíme, napsal Martinů v roce 1929 v Paříži.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jean Sibelius a jeho symfonie číslo 5 Esdor, slyšeli jste druhou větu a orchestra Filharmonika de Grand Canaria nám hrála a Adrien Lieper dirigoval. Teď si pustíme hudbu Georga Filipa Telemana, pustíme si symfonii melodiku pro dva hoboje, smyčce a basso continuo. No a uslyšíme první větu. Berlínští barokní solisté nám zahrají Rainer Kussmaul diriguje, no a Albrecht Meyer hraje na hoboj a Viola Orlovsky také tak.

Edward Elgar. Slyšeli jste část Nimrod z variací Enigma, ale v arančích pro komorní soubor Watches 8 nám to krásně zapěli. No a teď už nás čeká František Benda a jeho koncert pro housle a orchestr D-dur. Uslyšíme třetí větu.

František Benda, slyšeli jste jeho hudbu, český skladatel, houslový virtuos období raného klasicismu, který se narodil v roce 1709 a zemřel v roce 1786. No a vy jste slyšeli jeho koncert pro housle a orchestr. D-dur, třetí větu z tohoto koncertu. No a hrál nám pražský komorní orchestr, Milan Hlajčík dirigoval, Gabriela Demeterová hrála na housle. Teď si pustíme současnou americkou skladatelku, která se narodila v roce 1977. Je to trošku skok od Františka Bendy, tedy, který se narodil v roce 1709 a jmenuje se Jenny Brandon. Je to tedy, jak už jsem říkala, současná kalifornská skladatelka, která napsala mořské písně z kalifornského pobřeží, jmenuje se to Sea Song California Coast a my si pustíme její cyklus pro klarinet a klavír právě pod tímto názvem. Uslyšíme třetí část z toho cyklu tedy a Jeremy Reynolds nám zahraje na klarinet, Margaret McKendland na klavír. No a my si pustíme kalifornskou murénu, California Murale. No a tohle vyšlo v nakladatelství Navona v roce 2025 a celá ta věc Sea Songs California Coast pochází z alba Songs of Sea and Stone. Já už jsem se tady trošku zamotala do toho, protože celou dobu jenom sním o tom kalifornském pobřeží. Takže tady sice přeříkávám ta jména, ale vlastně už jsem hlavou úplně jinde a pozoruju tam to pobřeží a koukám se na to moře, na ty kameny, na ten písek a už jsem úplně jinde, tak pojďme tam, pojďme na to pobřeží.

Jenny Brandon a její Sea Songs California Coast. Tak doufám, že jste se mnou pěkně přenesli na to kalifornské pobřeží. Teď zažijeme zase trošku probrání.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Zadok and the Priest, God Save the King, Georg Friedrich Handel a hrála nám Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Carl Davis dirigoval a Royal, to se tak krásně čte, Royal Liverpool Choir, to LRLR, to je takové hezké mluvní cvičení. No a teď už nás čeká symfonie číslo 9 Emol, první věta, moderátor Maustozo. Ralph Vaughan Williams je autorem této hudby. No a BBC Symphony Orchestra nám zahraje Andrew Davis, diriguje.

tohle byla první věta symfonie číslo 9 e-moll Ralpha Vaughana Williamse. Hrál nám BBC Symphony Orchestra, Andrew Davis dirigoval. My si teď pustíme polonézu Esdur Antonína Dvořáka, no a potom mám pro vás pozvánku právě na Dvořákovu Prahu.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám zahrál polonezu Esdur Antonína Dvořáka. No a 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se uskuteční mezi 5. a 23. zářím a také letos čeká posluchače festivalový program plný výjimečných uměleckých osobností a nezapomenutelných hudebních večerů. A já mám pro vás pozvánku na 15. září do Rudolfina na koncert ke 100. výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jak se pojí 100 let existence s budoucností, když je prestižní těleso patronem těch, kteří touží jednou zaujmout čestné místo vedle Antonína Dvořáka či Rudolfa Firkušného? Z té výročí orchestru v koncertní řadě pro budoucnost může vypadat jako vtip. Symfonický orchestr Českého rozhlasu však stále obnovuje svou energii prováděním i natáčením nových děl a spoluprací s mladými hudebníky. K oslavě svých 100. narozenin, které právě letos slaví, si totiž společně s novým šéfdirigentem Eliasem Grandem pozval také opravdu mladé solisty, houslistu Daniela Matejču a violončelistku Sakuru Toba. Oba interpreti patří k průrazným talentům a začínají se řadit k žádaným solistům. Navíc své umění předvedou ve světové premiéře koncertu pro housle, violončelo a orchestr od Jana Kučery. Obklopí ho vynikající hudba představující úhelné kameny evropské moderny. Debussy ho předehrá k Faunovu odpoledni s magickou melodií flétny, je hudebním obrazem zasněného monologu o raním setkání s nymfami. Symfonie číslo 1 připomene obrovský talent Ervina Schulhoffa, jehož život tragicky skončil v koncentračním táboře. Bolero od Maurice Ravela a jeho strojový rytmus kombinovaný se stále rozvíjenou melodií vzrušuje publikum již také takřka 100 let. Tak pokud jsem vás nalákala, zakupte si vstupenku a zajděte si 15. září do Rudolfina, do Dvořákovy síně a tam můžete zažít koncert ke 100. výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. No a teď už od Dvořáka dál Marc-Antoine Charpentier a jeho předehra La Descente d'Orphée aux Enfers a Les Arts Florisiens nám zahrají William Christie dirikuje.

0: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Slyšeli jsme Sylfidy, mazurku z baletu Alexandra Glazunova. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě nám hrál, Ondřej Lenard dirigoval. No a teď si pustíme Estrelitu Manuela M. Pons, byl autorem této hudby, a Ray Chen nám zahraje na housle a Gillian Quentin na klavír. 15 hodin.

Jan Antonín Losy a slyšeli jste Losy Weiss, loutnovou hudbu v Praze a Vídni cirka 1700 a tak se jmenuje to album. Slyšeli jsme ukázku svitu B-dur pro flétnu a baso continuo, slyšeli jsme čtvrtou větu. Album je součástí projektu loutnisty Jana Čižmáře, který pro album zrekonstruoval právě Losyho vybrané ansámblové skladby. Nedochovaly se totiž žádné autentické doprovodné party Losyho solových skladeb. No a slyšeli jste hrát Martu Kratochvílovou na flétnu, Janu Čižmáře, tedy na tu loutnu a o ensemble. Polský soubor, který vede houslistka Martina Pastuška a zkrátka o znamená orchestra historičná. No a my si teď pustíme hudbu z filmu Čokoláda a Rachel Portman je autorkou této hudby.

Rachel Portman a hudba z filmu Čokoláda. Vystřídá jí Krakoviak. Uslyšíme druhou větu Rondo Allegro non troppo Friderika Chopina. Státní filharmonie Košice nám zahraje. Robert Stankovský diriguje a Idel Pair hraje na klavír.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Hermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Rybla, koncertní předehra Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Gewandhaus Orchestra Leipzig nám hrála, Ricardo Chailly dirigoval. A já mám pro vás pozvánku na svatovícké varhanní večery a zároveň musím zdůraznit, že je 15:32 a já jsem vám slibovala soutěž. A my budeme právě zhruba za 15-20 minutek soutěžit právě o dvě vstupenky na úterý 25. srpna na jeden z těch svatovických varhanních večerů. Tak, teď nejdřív obecné informace. Metropolitní kapitola u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhanní hudby. Svatovické varhanní večery se letos zaskví v plném zvukovém lesku. Pražská katedrála se po dlouhých letech může pyšnit novými varhanami, monumentálním nástrojem z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzera. Díky dokonalým technickým vlastnostem může nástroj nabídnout daleko větší prostor pro výběr té nejnáročnější varhanní literatury. Během 10 letních koncertů se představí skuteční mistři ve svém oboru, které bude mít návštěvník na dohled díky mobilnímu hracímu stolu umístěnému v dolní části chrámové lodi. Koncerty se konají vždy v úterý od 19 hodin. Předposlední vystoupení je 28. srpna a to bude patřit české renomované sopranistce Markétě Fasat ve varhanním doprovodu stálého interpreta Ondřeje Valenty. Ti publiku společně představí například méně známé, ale okouzlující zpracování biblických písní Charlese Willese Stanforda. No, takže, teď jste právě teď mohli slyšet pozvánku na svatovické varhanní večery a pokud byste měli zájem o ten jeden konkrétní, nastražte své slechy už zhruba za těch 15 minutek. Budeme soutěžit o dvě vstupenky. Teď už Antonio Vivaldi.

Tak tohle byla třetí věta koncertu pro housle a smyčce D-dur. Skotský komorní orchestr nám hrál Nicola Benedetti, hrál na housle. No a nás teď čeká první věta z 11 bagatel Ludvika van Beethovena. Melvin Tan hraje na klavír, ne Ludvík Tan, Melvin Tan.

Michael Vintan nám zahrál část 11 bagatel. No a teď nás čeká trošku delší symfonie číslo 94 G-dur s překvapením, ale my si ji nepustíme celou. My si pustíme čtvrtou větu finále Allegro de Molto. Josefa Haydna, Pražský komorní orchestr, nám hraje Ondřej Kukal, diriguje.

No, my si teď pustíme čtyři mořské mezihry z opery Peter Grimes. Pustíme si Nedělní ráno, no a Londýnský symfonický orchestr nám zahraje pod taktovkou Andrého Prevena. Jde tedy o instrumentální hudbu z Britnovy opery z roku 1945. Je to zásadní dílo britské operní literatury. No a jedná se o jedno z nejsugestivnějších znázornění moře v hudbě. V opeře slouží pragmatickému účelu změně scény. Nahrávka, kterou uslyšíte, je z roku 1976. No a zase máme tady to moře a už o něm zase sním. Asi bych měla někam jet.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Oh.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh.
5: Klasik Praha.

Slyšeli jste smyčcový kvartet D-moll, Smrt a dívka a jeho třetí větu France Schuberta. The St. Paul Chamber Orchestra nám hrál a Patricia Kopačinskaja nám hrála na housle. No a já jsem vám slibovala tu soutěž, na kterou právě přišel čas. Takže Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhanní hudby a jmenuje se to Svatovítské varhanní večery. Pokud byste chtěli zajít v úterý 25. srpna od 19 hodin do katedrály svatého Víta, můžete získat dvě vstupenky na večer, který se jmenuje Markéta, Fasaty a Párteček. Můžeme zaslat ty vstupenky e-mailem, no a není nic snažšího, než odpovědět mi na otázku. Letos je to totiž takhle. Po dlouhých letech se může pyšnit Pražská katedrála novými varhanami. Monumentálním nástrojem z dílny Věhlasné španělské dílny. Komu ta dílna patří? Jak se ten člověk jmenuje? Já už jsem, když jsem vás na ty svatovítské varhanní večery dnes zvala, tak jsem to jméno zmiňovala. Pokud víte tedy, jak se jmenuje ta Věhlasná španělská dílna, je to jméno člověka, tak mi zavolejte na 739-987-987, no a můžete získat dvě vstupenky na svatovítské varhanní večery na 25. srpna od 19 hodin. A mě už zvoní telefon, takže já pouštím další skladbu a uvidíme, jestli dotyčný bude vědět.

0: Anton Bruckner, Ústa spravedlivého. Rok 2024 byl rokem 200. výročí narození Antona Brucknera. No a vy jste slyšeli nahrávku, která pocházela z alba Českého filharmonického sboru s Brucknerovými motety. Bruckner byl oddaným katolíkem, za svého života napsal zhruba 40 duchovních motet. No a Ústa spravedlivého, to je skladba z roku 1879, která je založena na stejnojmenném gregoriánském chorálu. Tady Český filharmonický sbor Brno řídil Petr Fiala. No a vy jste zatím, co jsme poslouchali hudbu Antona Brucknera, mohli soutěžit. No a já ještě, než jsem vlastně dořekla tu větu, tak už nám zvonil telefon a musím říct, že člověk, který se dovolal pan Jaroslav, měl pravdu, takže lístky putují za ním, gratulujeme, a věděl správně, že monumentální nástroj pochází z věhlasné španělské dílny Gerharda Grenzinga. No, pokud byste to nevěděli, nevadí, soutěžíme tady skoro každý den, aspoň jste si rozšířili obzory. No a je 16 hodin 4 minuty, nás čeká za malou chvíli novinka týdne, ale teď už Benedetto Marcello.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Benedetto Marcello a jeho koncert pro hoboj cémol. Slyšeli jste třetí větu. Presto v úpravě pro trubku. Alison Balsom nám hrála a s ní Scottish Ensemble. No a jak už jsem předtím říkala, čeká nás hned novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje nové živé album s posledními třemi klavírními sonátami Ludwiga van Beethovena. Nahrávka byla pořízena loni v říjnu v tokijské koncertní síni Suntory Hall a vyšla koncem července u vydavatelství Decca. Svou dlouholetou interpretační zkušenost s těmito klenoty klavírní literatury na ní uplatnila legendární britsko-japonská pianistka Mitsuko Uchida. Stejný repertoár natočila už před 20 lety na oceňované studiové album. Nyní jej doplnila i živým snímkem těchto sonát, zaznamenaným před 2000ovým publikem. Klavírní sonáty číslo 30, 31 a 32 napsal Beethoven v letech 1820 až 1822. Vyznačují se myšlenkovou hloubkou, stylovou pestrostí a progresivním a invenčním přístupem k formě. Album získalo v zahraničních médiích veskrze pozitivní recenze a vyzdvihující působivé, avšak přiměřené kontrasty oduševnělý, nicméně komunikativní výraz, který 70-letá umělkyně skladbám vtiskla, je velmi oceňovaný. Jako hudební ukázku si poslechneme Adagio ze sonáty číslo 31, hraje Mitsuko Uchida.

Mitsuko Uchida nám hrála hudbu Ludwiga van Beethovena. Slyšeli jste novinku týdne. Pokud byste chtěli vědět o novince týdne víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a když už je řeč o Ludwigovi, dnes je 19. srpna a svátek má Ludvík. Všechno nejlepší všem Ludvíčkům. No a Giacomo Puccini, ten dneska nemá svátek, ale my si tak jeho hudbu pustíme. Pustíme si árii z jeho opery, kterou nám zaspívá Jonas Kaufmann.

Giacomo Puccini. Ah, zpíval nám arii z jeho opery Jonas Kaufmann, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. Nám hrála. Krásně. My si teď pustíme hudbu z filmu Tenkrát v Americe. Ennio Morricone je autorem této hudby. Je to živá nahrávka z koncertu z roku 2004, kde Morricone dirigoval své vlastní filmové melodie. No a vyšlo to tedy zpětně na albu Morricone Conducts Morricone před rokem v roce 2025. No a uslyšíte tedy hudbu z Drsné gangsterky režiséra Sergia Leoneho s Robertem De Nirem v hlavní roli a hudba byla oceněna cenou BAFTA a taky nominovaná na Zlatý globus. Ennio Morricone tady dirigoval Mnichovský rozhlasový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s námi.

0: želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Ladíte Klasik Praha.

Dozněl Bach, Johann Sebastian Bach, a slyšeli jste ukázku z nahrávky s Bachovými koncerty pro klávesový nástroj, původně pro čembalo. Zde bylo právě hráno na moderní klavír z roku 2025 a na ten klavír hrála italská klavíristka Beatrice Rana, která se Bachovi věnovala už v roce 2017 také na oceňovaném albu s Goldbergovými variacemi. No a doprovázela ji Amsterdam Symfonieta a nizozemský smyčcový orchestr, který Beatrice Rana řídila. No a já mám pro vás pozvánku za poklady Broumovska. Festival klasické hudby za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Letos probíhá už 21. ročník. No a 22. srpna, už tuhle sobotu od 21 hodin, bude Stabat Mater v Božanově v kostele svaté Máří Magdalény. No a bude to koncert, který bude spojený s živě tvořeným light designem. Stabat Mater skladatele Marka Rossana, psaná přímo na tělo pěveckému duu Kun a solovému violončelu Eduarda Štístka. Tím, že se objednavatelé stali zároveň interprety, vznik nové verze sledovali a ovlivňovali až do konečné podoby a spojení mužských hlasů s violončelem. To je staletím prověřené, nosné a zvukově vyvážené a vy, pokud byste tohle chtěli vidět, zažít a slyšet, není nic snažšího, než se rozjet do Božanova, to bude boží, a koupit si vstupenku a navštívit festival klasické hudby za poklady Broumovska. Už tuhle sobotu od 21 hodin. Podívejte se na internet, najdete bližší informace, no a nebo si tam zajďte a kupte si vstupenku na místě. My si teď pustíme serenádu pro smyčcový orchestr, druhou větu Josefa Suka, serenáda pro smyčcový orchestr S-dur, a zahraje nám Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši.

Josef Suk a jeho serenádu pro smyčcový orchestr Esdur, tedy část té serenády, druhou nám hrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši. No a teď si pustíme třetí část jiného koncertu pro housle a orchestru číslo 4 D-moll. A autorem je Henry Vietam, abych to správně řekla. Německá komorní filharmonie Bremen nám zahraje, Pavo Järvi diriguje a Hilary Hahn hraje na housle.

Hilary Hahn hrála na housle s německou komorní filharmonií Brémy, Pavu Järvi dirigoval a slyšeli jste hudbu Andreho Vietamba. No a my si teď pustíme dechový kvintet Antonína Reichy a ten nám zahraje Belfiato kvintet. Uslyšíme třetí větu toho kvintetu. No a protože je 16 hodin 50 minut, čekají nás ještě dvě skladbičky do konce. No i když ty si asi přesuneme do té 18. hodiny, no a v 18 hodin budou na řadě zprávy.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Posloucháte Klasik Praha.

0: Tohle byl West Side Story, to jste jistě poznali, slyšeli jste Ameriku právě z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. The Canadian Brass nám hráli. No a my už si za malou chviličku pustíme uherský tanec Johannese Brahmse, no a potom třeba Antonína Dvořáka nebo Claude Debussyho.
1: Jsme Klasik Praha.

Johannes Brahms a uherský tanec číslo 8 a mol. London Symphony Orchestra, londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Nemi Jervyho nám hrál. No a teď už je opět čas na Antonína Dvořáka. Pustíme si třetí větu koncertu pro housla a orchestr. Amol, Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlavka hraje a Josef Špaček nám zahraje na housle.

Krásné finále Antonína Dvořáka a jeho koncertu pro housle a orchestr. Amol nám zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, no a také Josef Špaček na housle. Teď si pustíme Svit Luny z Bergamské svity, je to třetí část. Složil to Claude Debussy a Jill Liu nám zahraje na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla krásná hudba z filmu Nic nás nerozdělí Fernanda Velázqueze, hrál nám studiový orchestr. My si teď pustíme Roberta Schumana, kde nám bude hrát Chamber Orchestra of Europe a Bernard Heintig diriguje Gotye Capison, zahraje na violončelo.

Koncert Amol pro violončelo a orchestr, třetí věta, Vivace Roberta Schumana. To je to, co jsme právě teď slyšeli. No a čeká nás ještě Světa pro smyčce. Uslyšíme pátou větu Leoše Janáčka. Kamaráta Bohemika Prague nám zahraje Gudny Emilsson, diriguje.

Světa pro smyčce, jejíž pátou část jste slyšeli, je Janáčkovo rané dílo z roku 1877, které napsal ještě jako student. Je v něm však už znát Janáčkův osobitý rukopis. Nahrávka, kterou jste slyšeli, byla z roku 2008 a patří kamerátě Bohemice Prák, řídilý Gudny Emilsen, islandský dirigent. No a my si teď pustíme Josefa Haydna a jeho koncert pro housle a orchestr G-dur. Uslyšíte třetí větu. Orchestr de Champs-Élysées a Alessandro Mocha diriguje a Giuliano Carmignola zahraje na housle.

0: Klasik Praha.
1: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Lang Lang nám zahrál na klavír velkou polonézu Friderika Chopina. To se tak krásně poslouchá, ta velká polonéza, vidíte. No a my si teď poslechneme ty velké poslední dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu vytvoří mapu sucha. Identifikovali přibližně 1000 katastrálních území v Česku, kde dochází pravidelně k rychlému odtoku vody, ale i ta, kde sucho běžně nebývá. Úkol vzešel z prvního zasedání obnovené Národní koalice pro boj se suchem. V kalifornském Oaklandu dnes pokračoval u federálního soudu spor o proměnu Facebooku a Instagramu. Druhý den hlavního líčení v žalobě proti Metě patřil výpovědi bývalého manažera a inženýra firmy Artura Bidžara, podle kterého vedení dlouhodobě přehlíželo vlastní poznatky o tom, jak platformy škodí dětem a dospívajícím. Česká republika vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Hlubojacky v něm zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. A počasí. Dnes v noci pozor na bouřky, zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer od jihu převážně zataženo a lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů Celsia. Tak tolik ty poslední dnešní zprávy a nás teď čeká další hudba, ta nejlepší za posledních 500 let.
1: Jsme Klasik Praha.

Nepersl a jeho svita Ouvertüre. A vy jste slyšeli v podání Freiburského barokního orchestru. Thomas Hengelbrock dirigoval. My si teď pustíme Dupa, k druhou řadu českých tanců Bedřicha Smetany. Jitka Čechová nám zahraje na klavír.

Dozněl dupák Bedřicha Smetany. No a já mám pro vás další pozvánku. Zámek Líteň totiž ožije hvězdně obsazenou prodanou nevěstou, když už se bavíme o tom Bedřichu Smetanovi. Jedinečným hudebním zážitkem hvězdně obsazeným open air koncertem Prodaná nevěsta ožije v sobotu 29. srpna od 20 hodin na dvoří barokního zámku Líteň nedaleko Berouna. Česká operní klasika Bedřicha Smetany, slavící letos už 160 let od své premiéry, se zde publiku představí ve špičkovém provedení. Mařenku stvární Kateřina Kněžíková, Jeníkem se stane Daniel Matoušek, oba jsou solisty Národního divadla v Praze. No a role Kecala se ujme Adam Plachetka, basbaritonista světového renomé, kterému pravidelně tleská publikum New Yorkské metropolitní opery. No a jako Vašek se představí Roman Hasimau. No, takže pokud by vás tato pozvánka zaujala, podívejte se na internet, můžete si online koupit vstupenky na Prodanou nevěstu v zámku Líteň a bude to opravdu nevšední zážitek ten poslední prázdninový víkend. No a teď už pryč od prodanky i od Bedřicha Smetany, Georges Bizet je na řadě v našem playlistu právě teď. Lovci perel, uslyšíme duet z opery Thomas Hampshire a Jerry Hadley nám zaspívají a k tomu orchestr Velšské národní opery zahraje pod vedením Karla Ricciho.

0: Dozněl duet z opery Lovci perel.
1: No a ten vystřídá teď karneval zvířat. Pustíme si finále 14. část tohohle karnevalu Camille Saint-Saëns, Orchestra de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana nám zahraje a Marta Archerich hraje na klavír.

Karneval zvířat. No a hrála nám Marta Archerič společně s Orchestra de Academia Nacional di Santa Cecilia. Mám vždycky ráda, když můžu říct tenhle název. No ale teď vám musím říct, že 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který probíhá nebo bude probíhat od 2. do 28. září, opět promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v životu, živou festivalovou scénu a promění je k životu, jsem chtěla říct. Vedle velkolepých projektů nabídne letošní ročník také řadu komorních koncertů. Podívejte se na jejich krásný web shf.cz. No a já vás teď pozvu na koncert, na který jsme vás zvali už včera tím, že jsme soutěžili o 2 vstupenky na tento koncert. 8 smyčců, 2 romantické monumenty. K vrcholům komorní linie festivalu bude patřit koncert slavné smyčcové oktety, které se uskuteční 26. září v Husově sboru v Rychvaldu. Program spojí 2 mimořádná česká kvarteta, Benevicovo a Zemlinského kvarteto a 2 mimořádná díla hudbu Felixe Mendelsona a George Eneska. Smyčcové okteto stojí na fascinující hranici mezi komorním souborem a malým orchestrem. Tohle je absolutní krása, kterou vy byste neměli přejít a možná byste si mohli třeba udělat výlet, protože tam můžete slyšet třeba to Eneskovo okteto, které pak posouvá stejné obsazení do zcela jiného hudebního světa, plného pozdně romantické expresivity, kontrapunktické hustoty a téměř symfonického rozmachu. No a spojení těchto 2 oktet v jediném večeru ukáže, jak rozdílné možnosti může mít 8 smyčcových nástrojů. Zajděte se podívat a podpořte ročník Svatováclavského hudebního festivalu, který už je 23. No a teď si pustíme slavná zvířátka Johna Williamse v živé verzi z alba The Berlin Concert, které vyšlo v roce 2022, několik dní před Williamsovými 90. narozeninami. Uslyšíme část živé nahrávky z koncertu. Berlínskou filharmonii tam právě řídil sám John Williams. Tahle nahrávka byla nominovaná na Grammy v orchestrální kategorii právě v roce 2022.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jste část klavírního cyklu, které bylo inspirované exotickými nápěvy, dnes se tomu říká world music, a šlo o cizokrajné motivy, o klavírní cyklus Miroslava, nebo Miloslava Kabeláče. Javanský, byl to ten motiv javanský a slavnost na Jávě. Vznikal zhruba ve stejné době jako slavné Mysterium času, nejuváděnější Kabeláčova skladba. No a šlo o ukázku z alba, které vyšlo v roce 2023 u Suprafonu, a na němž právě klavírista Jan Bartoš vedle sebe staví hudbu Miloslava Kabeláče a Bedřicha Smetany a hledá podobnosti mezi jejich klavírními díly. Slyšeli jste živý záznam z Rudolfina. No a teď si pustíme, jak hraje Anne-Sophie Mutter na housle. Berlínští filharmonikové ji doprovází pod taktovkou Herberta von Karajana a uslyšíme koncert pro housle a orchestr D-dur. Uslyšíme první větu Ludvika van Beethovena. No a touto skladbou já se s vámi pro dnešek rozloučím. Potom vás čeká hudba Stříbrného plátna a samozřejmě koncert bez smokingu, který bude dnes večer patřit Antonínu Dvořákovi. Mějte se krásně, no a my se spolu uslyšíme opět v sobotu. Tak doufám, že prožijete příjemný srpnový týden. Dávejte na sebe pozor a naslyšenou.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha. Hudba stříbrného plátna.
9: Nejlepší filmové melodie.
11: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách herečky, která měří sice jen 157 cm, ale svým talentem a energií si podmanila celý Hollywood. Je to Oscarová Sally Field. Začneme filmem z roku 1979, který ze Sally Field udělal definitivně prvoligovou herečku a vynesl jí prvního Oscara. Drama Norma Rae vypráví příběh obyčejné dělnice z textilky, která se vzepře systému. Autorem hudby je David Shire, který je vedle orchestrálního soundtracku taky spoluautorem ústřední písně s názvem It Goes Like It Goes. I ta získala Oscara.

Po dramatu Norma Ray z roku 1979 se přesuneme o 10 let dál, na americký jih, do malého místečka v Louisianě. Na řadě je snímek Ocelové magnolie. Hudbu k tomuto skvělému dramatu složil legendární francouzský skladatel Georges Delerue. Jeho úkolem bylo hudebně vybalancovat humor a tragédii. Delerue usadil na kombinaci tradičních jižanských prvků, akustické kytary a jemných smyčců, které filmu dodávají hřejivou, ale nostalgickou atmosféru. Sally Field zde exceluje v jedné z nejsilnějších scén kinematografie, jejím monologu na hřbitově. Traduje se, že režisér Herbert Ross tehdy nechal kamery běžet na jeden zátah a Delerueova hudba v této scéně záměrně ustupuje do pozadí, aby vynikl žal matky.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na začátku 90. let minulého století Sally Field šokovala diváky v napínavém mrazivém thrilleru podle skutečných událostí. Jako americká matka uvězněná v Iránu bojovala o svobodu pro sebe a své dítě. Snímek nese název Bez dcerky neodejdu. O napínavý a emočně vypjatý hudební doprovod se postaral mistr filmové hudby Jerry Goldsmith. Goldsmith vytvořil velmi progresivní elektronicko-orchestrální partituru. Použil rané syntezátory v kombinaci s tradičními etnickými nástroji, což v divákovi vyvolává intenzivní úzkostní pocit, jaký prožívala hrdinka Betty v podání Sally Field.

A před námi je dnes už ikonický příběh Forrest Gump. Sally Field si zde zahrála sice nevelkou, ale naprosto klíčovou roli. Forrestovu milující matku, která mu dala ty nejlepší rady do života. Mimochodem, Sally Field je jen o 10 let starší než Tom Hanks, představitel titulní role. Soundtrack Forrestu Gumpovi je jedním z nejprodávanějších filmových alb všech dob. Skládá se ze dvou částí. Nesmrtelných hitů 60. a 70. let a nádherné orchestrální hudby Alana Silvestriho, který za svoji práci získal nominaci na Oscara. Slavné pírkové téma, které otevírá i zavírá film, je symbolem filmu.

A jdeme do finále. V roce 2026 měl premiéru snímek Pozoruhodně bystrá stvoření podle knižní předlohy z pera Shelby Van Pelt. Herečka Sally Field se ujala hlavní role příběhu o ovdovělé ženě, která najde nečekané přátelství s neobyčejně inteligentní chobotnicí v akváriu. O hudbu se postaral skladatel a multiinstrumentalista Dixon Hinchcliffe, který hraje na kytaru, housle, banjo a klavír a je zakládajícím členem kapely Tindersticks. Ukázkou jeho práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Ladíte Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát jeden z výrazných houslistů mladé generace, Jan Mráček. Jan Mráček pochází z hudební rodiny a na housle začal hrát v 5 letech. Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě profesora Jiřího Fischera. Už od dětství se ovšem objevoval na významných koncertních pódiích. V necelých 15 letech se představil ve Dvořákově síni Rudolfína s první větou z houslového koncertu D-moll Jeana Sibelia. Mezi jeho nejvýznamnější ocenění na soutěžích patří první ceny z mezinárodní houslové soutěže Jaroslava Kociána v Ústí nad Orlicí v letech 2005 a 6. Absolutní vítězství Národního kola Concertino Praga 2006, nejvyšší ocenění z letních hudebních kurzů Václava Hudečka v Luhačovicích a také první cena na Beethovenově Hradci v roce 2009. Na Akademii v Luhačovicích se v srpnu 2012 vrátil jako velmi úspěšný asistent Václava Hudečka. Velkým úspěchem Jana Mráčka je i druhá cena v silné konkurenci 50 účastníků na mezinárodní soutěži Pražského jara v květnu 2010. Stal se tak nejmladším laureátem v historii této významné soutěže. Jeho posledním největším úspěchem je vítězství v prestižní mezinárodní soutěži Fritze Kreislera ve Vídni v září roku 2014. Jan Mráček koncertuje v Čechách i v zahraničí a jeho častým partnerem u klavíru je Lukáš Klánský. Dnes večer nám toto duo zahraje 4 romantické kusy Antonína Dvořáka a Dvořákově hudbě bude patřit i další část dnešního koncertu bez smokingu. Zazní jeho nádherný houslový koncert A-moll a poté romance pro housle a klavír F-moll a chybět nebude ani efektní mazurek. V koncertantních kusech Jana Mráčka doprovodí Český národní orchestr, který řídí James Judd. No a já vám přeji ničím nerušený poslech a krásný večer.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnes v hudbě podle kalendáře připomeneme významného českého dirigenta Rafaela Kubelíka. Od jehož úmrtí 11. srpna si připomínáme rovných 30 let. Kubelík proslul především jako interpret děl českých a dalších slovanských skladatelů, ať už to byl Dvořák, Janáček, Martinů či Musorský. A byl také vyhlášeným odborníkem na skladby Gustava Mahlera či Bély Bartóka. Méně už je o něm známo, že také sám komponoval a rovněž hrál na housle. Budoucí slavný dirigent se narodil 29. června 1914 v Bíchorech u Kolína. Jak známo, byl synem vynikajícího houslového virtuóza světové pověsti Jana Kubelíka a tak je pochopitelné, že základy hudebního vzdělání mu poskytl jeho otec. Vedle něj byly jeho prvními učiteli hudby i strýc a dvě starší sestry. Po studiích na nižším gymnáziu se stal Rafael Kubelík v roce 1928 posluchačem Pražské konzervatoře, kde studoval hru na housle u profesora Jindřicha Felda a posléze dirigování u profesora Pavla Dědečka. Konzervatoř absolvoval ve třech oborech. Nejprve v oboru dirigentském, poté co by skladatel svou fantazií pro housle a orchestr, v níž sám hrál houslový part, a naposledy jako houslista. Již tehdy bylo jasné, že perspektiva mladého talentovaného hudebníka je především za dirigentským pultem. První hudební ukázkou teď bude předehra k opeře Karla Marie von Webera Čarostřelec. Rafael Kubelík řídí Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

V lednu 1934 vystoupil Rafael Kubelík poprvé jako dirigent ve Smetanově síni v Praze na koncertě svého otce, kde mimo jiné dirigoval z paměti čtvrtou symfonii Petra Iliče Čajkovského. V následujících letech doprovázel jako klavírista na koncertech svého otce a souběžně byl dirigentem České filharmonie, s níž absolvoval koncertní turné v Itálii a Anglii. Uměleckým ředitelem České filharmonie se stal po legendárním Václavu Talichovi v roce 1942 ve svých pouhých 28 letech a orchestr pod jeho vedením vyzrával do podoby čelného evropského orchestrálního tělesa. V roce 1946 s orchestrem zahajoval i uzavíral první ročník festivalu Pražské jaro. Krátce pak působil i v brněnské opeře, kde zůstal až do roku 1941, do prvního uzavření českých divadel. V té době nastudoval 7 nových premiér, například Smetanovu Prodanou nevěstu, Dalibora, Mozartovu Kouzelnou flétnu či Janáčkovu Její pastorkyňu. Mimořádným činem bylo první uvedení opery Hektora Berlioze Trojané, jejichž premiéra se konala 6. října 1940. V Brně také vznikla první Kubelíkova opera s názvem Veronika. Z jeviště zazněla poprvé po válce v roce 1947 pod Kubelíkovou taktovkou. Teď ovšem pod jeho taktovkou bude znít třetí věta z Kercovy Váče Pocomeno Mosso ze symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Hrát budou berlínští filharmonikové.

Na podzim roku 1948 se Rafael Kubelík rozhodl pro dobrovolný odchod z vlasti. V roce 1950 se stal hlavním dirigentem Chicago Symphony Orchestra. Po fantastickém úspěchu jeho Káti Kabanové v opeře v Londýně se stal hudebním ředitelem opery Covent Garden, kde nastudoval i Janáčkovu její Pastorkyňu. Ostatně hudba českých i dalších slovanských autorů se tu za jeho působení stala pravidelnou součástí repertoáru. V roce 1961 se Kubelík stal generálním hudebním ředitelem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově, s nímž natočil desítky dodnes velmi ceněných nahrávek a podnikl množství úspěšných koncertů po celém světě. Jeden rok byl rovněž hudebním ředitelem Newyorské metropolitní opery. V Mnichově působil až do počátku 80. let. Rafael Kubelík byl v emigraci trvale velmi politicky a kulturně angažovaný ve prospěch české společnosti i jednotlivců pronásledovaných komunistickým režimem. Žil posléze střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku. Od svých 70 let svou aktivní dirigentskou činnost musel ukončit, a to s ohledem na chronické kloubní onemocnění. I přesto však po pádu komunistického režimu uvítal možnost zahájit po dlouhých 42 letech v exilu roku 1990 festival Pražské jaro cyklem Smetanových básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou dráhu. Po jeho návratu do vlasti 8. dubna 1990 byla jeho první slova: vášnivě jsem na tento okamžik čekal a věřil jsem, že jednou přijde. Jsem vděčný Bohu, celému národu, přátelům a vám všem. Rafael Kubelík zemřel 11. srpna 1996 ve Švýcarsku. 18. září byl pohřben na Vyšehradském Slavíně v Praze vedle svého otce. Poslechněme si teď Vltavu ze Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. Hraje Česká filharmonie a jedná se o legendární historickou nahrávku z roku 1990, kdy Kubelík dirigoval Smetanův cyklus na Staroměstském náměstí. Koncert vzájemného porozumění se odehrál v den prvních svobodných voleb 9. června 1990.

Zmiňovala jsem, že Rafael Kubelík se také věnoval vlastní kompoziční tvorbě. Ta obsahuje především orchestrální, koncertní a vokálně instrumentální skladby. Kromě toho se věnoval i opeře a napsal též několik komorních skladeb. Ovšem jen málo z autorových děl se dočkalo provedení. My si dnes na závěr vzpomínky na skvělého dirigenta a vzácnou osobnost Rafaela Kubelíka poslechneme část hudby ke hře Williama Shakespearea Sen noci svatojánské z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Rafael Kubelík řídí dnes už podruhé Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.